si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Yes. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Rádio Jich.cz. Rádio Jich.

0: Rádio Jih.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: věcí.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jižní Moravy.

0: počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.
3: Radio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomy a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 89,90. Cartedor, smetanový dezert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: Here's my key. Philosophy. A freak like me. Just...

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně v Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
5: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
8: Tady se vám blíží splátečka a další.
6: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
9: Za minutku udeří 8. hodina. Dobré ráno, Moravo.
10: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrobila.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
9: Co nás dnes na jižní a jihovýchodní Moravě čeká z pohledu počasí? Obloha bude zpočátku klidná, během dne bude na programu většinou polojasno. Později je přechodně možnost zvýšené oblačnosti, také s možností lokálních přeháněk. Co se týče nejvyšších teplot, ty v Jihomoravském kraji vyšplhají na 22, ve Zlínském na 20 stupňů Celsia. No a dnešní den startujeme v Hodoníně, kde měříme 12 stupňů Celsia, stejně tak 12 hlásí Bzenec, Dolní Věstonice i Polešovice.
11: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: rádiu Jich si užíváme klidný a pohodový volný páteček. Dneska máme státní svátek a tak to nebudeme nijak hrotit. Co říkáte? Dáme si další muziku, třeba songy jako The Weeknd nebo Chci tančit, a po nich se detailně vrhneme na dnešní datum, tedy na 8. květen. Přesně před 140 lety totiž spatřil světlo světa nápoj, který jste všichni z vás minimálně jednou pili. Jaký to je? To se na jihu dozvíte už do 7 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: celým širým světem, večer pít víno na nebe se dívat.
1: Krásný a pohodový 8. květen, přesně takový vám přeju za celý tým Rádia Jih. Dnešní den není pouze dnem osvobození, jeden důležitý milník nám přinesl také, no řekněme, v gastru. Přesně před 140 lety, neboli 8. května 1886, prodal americký lékárník John Pemberton v Atlantě první sklenici Coca-Coly. Tehdy šlo o sirup míchaný se sodou, který měl pomáhat proti únavě nebo bolestem hlavy. Prodával se hlavně v lékárně za 5 centů a první den si ho koupilo jen několik málo lidí. No jo, málo kdo tehdy totiž tušil, že z nenápadného nápoje vznikne jedna z nejznámějších značek celé naší planety. Pravda, nevím jak vy, já teda nedám dopustit na naši klasickou kofolu, ale to už je věc, kterou má každý individuálně. Co nicméně máme společného, to jsou hity pro dobrou náladu, z nichž k vám teď posílám One of Us.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ve vysílání Rádia Jich nám takhle při pátku zahrál i Robbie Williams. No a cože to tam máme dál? Z muziky nabídneme třeba Miley Cyrus, Rihanu nebo Lilywood in a Brick a hned jak nám zahraje tahleta zmiňovaná trojka, nakoukneme společně do Břeclavy, kde se dnes chystá sportovní program jak pro děti, tak pro dospělé. Zůstaňte s Rádiem Jich a dozvíte se víc.
1: Nalaďte si Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Radio Jich.

0: vlnách rádia jich vládne už víc jak dekádu starý song Prayer in Sea, který nás dovedl až na závody do Břeclavy. Ano, v Břeclavi se dnes koná Hroch Cup 2026, závody na koloběžkách pro děti i dospělé. Akce nabídne možnost zapůjčení koloběžek a závodit se bude na Kufnerově nábřeží u Rákosníčkova hřiště. Registrace začne vždy 15 minut před startem a první závodníci vyrazí na trať přesně ve 13 hodin. Startovné je dobrovolné a pořadatelé zvou všechny, kteří si chtějí užít sportovní odpoledne pro celou rodinu. Já musím říct, ne že bych jako neměl rád děti, to vůbec, ale hrozně se mi líbí, že v Břeclavi připravili sportovní akci, která zároveň slouží jak dětem, tak i nám, dospělým. Ještě jednou opakuji, dnes od 13 hodin vezměte kolo, koloběžku nebo si ji prostě půjčte na místě a vyražte do Břeclavy na Kufnerovo nábřeží, kde si užijete sport a spoustu zábavy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: si to.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
7: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
8: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
7: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomy a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
9: Od 9. hodiny už nás dělí jenom pár vteřinek, díky, že i nadále zůstáváte s Rádiem Jih.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
9: Jak se na dnešní den dívají meteorologové? Podle předpovědí jižní a jihovýchodní Moravu čeká klidné počasí, často sluníčko a jen lokálně zvýšená oblačnost. V závislosti na nadmořské výšce se místy mohou vyskytnout také přehánky, ty ale spíš ojediněle. Co se týče teplotních maximálek, tak jihomoravský kraj dnes očekává na nejvýš 22 stupňů Celsia, Zlínský naměří při nejlepším rovnou 20. Právě teď půl minutky po 9. hodině platí, že v Kyjově a Čejči měříte 13 stupňů, stejně jako v Otnici, 14 potom hlásí Tvrdonice. No a před námi už je hodina českých a slovenských hitů, to znamená 60 minut té nejlepší muziky, kterou naše, ať už česká nebo slovenská hudební kapela umí.
10: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na Rádiu Jih. Od 9 do 10.

0: Kýže slíže, hodina českých a slovenských hitů na rádiu jich. Já se přiznám, že tenhle blok našeho vysílání mám možná úplně nejradši a doufám, že si ho užíváte minimálně stejně tak jako já. Za chviličku budou Kabáti válet Sudy v pekle a vyhlížíme také aktualitu z Břeclavska. Už je to tu zase nedostatek vody. Jak ho chtějí příslušné úřady řešit, to na jihu probereme zhruba za 8 minutek.
1: Hodina českých a slovenských hitů na rádiu

0: Playlist Rádia Jich 17 minutek po 9. hodině okupuje legendární Aleš Brychta, který nás zavedl, prosím pěkně, až na naši frekvenci 101,4 FM. Na Břeclavsku se kvůli suchu chystají omezení spotřeby pitné vody. Vodovody a kanalizace Břeclav požádali úřady, aby vydali zákazy zalévání zahrad, napouštění bazénu nebo mytí aut. Opatření se mají týkat desítek obcí a měst, včetně například Mikulova, Lednice, Valtic nebo Dolních Dunajovic. Vodárny upozorňují, že cílem je zajistit dostatek pitné vody pro všechny obyvatele regionu během blížících se letních měsíců. Pozor, zatím žádná omezení neplatí, úřady by měly o žádosti rozhodovat v horizontu několika týdnů. No, včera nám sice trošku sprchlo, ale hold, to asi úplně nestačilo. Já doufám, že situace nakonec nebude tak vážná a nejen na Břeclavsko z jihu posílám Marka Ztraceného.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jich.

0: nahraditelná. Hodina českých a slovenských hitů na rádiu jich pokračuje a proto za malý moment nabídnu taky novinku Máj, Tabáček nebo Chýbáně. A kromě těchto tří hudebních pecek budu mít pro vás také pozvánku na dnešní odpoledne, která vás zavede za výstavou veteránů okořeněnou o ochutnávky vín a domácí moučníky. Kde se taková akce koná a kdy přesně začíná, to vám řeknu za necelých 11 minut.
1: Naladte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Hity, kterým rozumíte.
1: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: playlist rádia jich v tuto chvíli patří hitu Chýbáně od kapely Desmod, jenomže ti teď hold musí ustoupit, takže nazdar chlapi, my totiž míříme do Mikulčic, kde se dnes od 13 hodin koná sraz veteránů spojený s dnem otevřených dveří tamní rodinné firmy Bartoník. Jde tedy o akci, při které si návštěvníci prohlédnou historická auta a motocykly, čekají je ale také exkurze do vinařství a sirupárny nebo ochutnávky vín a domácích moučníků. Součástí programu bude i nabídka bistra a kavárny přímo v areálu firmy, takže si opravdu každý přijde na své, co se gastronomického zážitku týče. Ať už máte rádi auta, veterány, dobré jídlo a pití nebo dokonce oboje, na nic nečekejte a dnes od 13 hodin zamiřte do Mikulčic. My nejenom tam z rádia jich zdravíme a v 9 hodin a 40 minut, pravda trochu pozdě, posíláme dobré ráno od Tomáše Kluse.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu jich.

0: Pojď sem.
1: Hodina českých a slovenských hitů. Od 9 do 10. Na rádiu jich.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Skoro přesně 10 hodin, takový je aktuální čas na Rádiu Jih.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: U nás v Hodoníně za oknem vládne skoro jasná obloha, ostatně tak by tomu mělo být na většině míst jižní a jihovýchodní Moravy. Podle předpovědi dnes na našem území očekáváme klidné počasí s občasnou oblačností, jinými slovy polojasno, a pozor, místy se časem mohou objevit lokální přehánky. Tomu všemu v Jihomoravském kraji očekáváme maximálně 22 stupňů, Zlínský kraj naměří při nejlepším 20. Zdravíme do Šlapanic, kde aktuálně hlásíte 13 stupňů Celsia, 14 měří Uherské Hradiště i Hovorany a 15 Moravská Nová Ves.
13: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: 10 hodin, k tomu 7,5 minuty, to je přesně ten čas, kdy si na rádiu jich jenom tak pro lepší náladu dopřáváme Major Lazer Lean On. Z muziky po nás za malý moment hodí očko taky Škvoři nebo kapela Simple Plan a kromě toho zamíříme do Brna. V naší jihomoravské metropoli totiž vyhořela záchranná stanice. Co se stalo a jak můžeme pomoct? O tom si na jihu povíme za několik málo minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich kromě hitů pro dobrou náladu pravidelně mapujeme také dění v našem regionu a bohužel ne vždy jsou to příjemné zprávy. Velké neštěstí zasáhlo záchrannou stanici pro ptáky a malé savce v Brněnské Slatině. Noční požár tam zničil část zázemí, ve kterém podle provozovatele zahynulo několik pejsků. Hasiči s ohněm bojovali několik hodin a škoda půjde podle prvních odhadů do 100 tisíců korun. Stanice teď funguje jen v provizorním režimu a její provozovatelé prosí veřejnost o pomoc, a to prostřednictvím sbírky na webovém portálu Znesnáze 21. Tam se aktuálně vybralo už přes 500 000 korun, takže pokud byste měli zájem přispět, otevřete internet a na webu Znesnáze 21 najdete projekt s názvem Obnova zvířecí záchranné stanice v Brně po tragickém požáru. Tato záchranná stanice v Brně pomáhá zraněným ptákům a malým savcům už od roku 1991, což je nějakých 35 let. Já osobně jsem taky nějakou kačku přihodil a doufám, že se podaří všechno dát zase do pořádku. Tak panu Machařovi, který je jedním z provozovatelů stanice, držíme palce, přejeme hodně, hodně sil a posíláme Davida Guettu Gone, Gone, Gone.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátek 8. května se společně protloukáme dopoledními hodinami. Jenom tak, pro lepší náladu nám aktuálně hraje 80ková pecka Take On Me. A s čím se vytáhneme dál? Mimo jiné z hity, jako jsou Slavíček, nebo, pardon, zákaz přiblížení, nebo The Ocean, případně Be Mine. Trochu se mi to pomotalo, ale to ničemu nevadí. Jak jsem říkal, je pátek, bereme to dneska trošku freestyleově. Každopádně, v jedné obci na Hodonínsku se už zítra koná tradiční výstava vín, která nabídne přes 600 vzorků na ochutnání. Všechny podrobnosti vám prásnu už za nějakých 10-12 minutek, tak držte vlnu.
1: Nalaďte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
4: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
1: Rádio Jih.

0: Krásná zem osázená vinným křem. Přesně tak se říká Jižní Moravě a ono není se čemu divit. Například v Sudoměřicích se totiž už zítra koná tradiční družební výstava vín. Ta v obecním sklepě ve Starém Potoku nabídne více než 600 vzorků vín od místních i přespolních vinařů. Chybět nebude ani cymbálová muzika Danaj ze Strážnice a zajištěné občerstvení. Mimochodem vstupenka vyjde na 300 páďo, ale když vezmete svou drahou polovičku, anebo zkrátka někoho do páru, vyjde vám to dohromady o stovku levněji. A to se co? Vyplatí. Výstava vín v Sudoměřicích začíná zítra ve 13 hodin a nabídne pohodovou atmosféru pro všechny milovníky vína a dobré zábavy.
1: Ekocentrum Trekmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
5: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
6: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
9: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
10: Před půl minutkou odbyla 11. hodina. Krásný pátek, Moravo.
11: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: Co jsem se dnes bavil s rosničkami, platí, že na jižní a jihovýchodní Moravě můžeme očekávat přes den většinou polojasno. Ze startu večera může dojít k navýšení oblačnosti a místy dokonce k dešťovým přeháňkám. Rtutě teploměrů ty se v jihomoravském kraji vyšplhají na maximálně 22, ve Zlínském na 20 stupňů Celsia. No a teď aktuálně minutku a půl po 11. hodině platí, že na Stupavě a v Ratíškovicích měříte 15 stupňů, 16 hlásí Břeclav a taky Rakvice.
13: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: necelých 60 minutek zbývá do svátečního pátečního oběda. Krásně nám to utíká teď aktuálně za doprovodu pecky Lady Marmalade. A pořádnou pecku alkoholu vypil taky jeden řidič ve Zlíně, kde ho naštěstí zastavili policisté. A byl to takový, no, řekněme, kuriózní případ. Počkejte si na více podrobností, ať jste v obraze, budeme je mít tady na Rádiu Jih už za malou chviličku.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich si v poslední hodince před obědem dopřáváme Magdalénu od kapely Jelen. No a zlatavého moku, toho si pro změnu dopřával šofér ve Zlíně. Kuriózní případ tam řešili v posledních dnech policisté, když při běžné silniční kontrole zastavili 39-letého cizince, který po pozitivní dechové zkoušce sebevědomě tvrdil, že vypil jenom 3 pivečka. No, jenomže přístroj ukázal skoro 3 promile alkoholu a policistům tedy bylo hned jasné, že v hlavní roli asi nebyly klasické půl litry. A měli pravdu. Muž nakonec upřesnil, že šlo o 3 dvoulitrové plastové lahve. Jinými slovy, 6 litrů piva před jízdou. Policisté tak rychle rozluštili záhadu, proč čísla na displeji neseděla s řidičovým vysvětlením. No a tenhle ten ptáček, ten je teď podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky a kromě pokuty mu hrozí také zákaz řízení a dokonce i rok vězení. Hele, já to chápu, mě tam matematika taky nikdy nešla a převody jednotek nebyly žádná sláva. Každopádně, prosím vás, alkohol za volant nepatří, opakujeme to tady snad posté, tak už si to zapamatujte. Díky moc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Superstar, příběh nekončí. Tak přesně tuto hudební kombinací jsme si pro vás na rádiu jich připravili chviličku předtím, než bude 11:30. Znáte to přísloví, kdo se bojí, nesmí do lesa? Teda vlastně, kdo se bojí, nesmí na hasičskou zbrojnici. V jedné z obcí na Kyjovsku se už tuto neděli koná den otevřených dveří na hasičské zbrojnici a program je připravený pro úplně všechny věkové kategorie, včetně maminek. Co všechno zažijete a hlavně kam se na tu parádu vydat, to na jihu probereme ještě předpolednem.
1: Nalaďte si Rádio Jih na počítač.

0: online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4.

0: Ve vysílání rádia jich právě teď úřaduje hitovka Cake by the Ocean. No a pokud ještě nemáte plány na neděli, tak pozorně nastražte uši. Ve Ždánicích se už tuto neděli 10. května uskuteční oslava svátku svatého Floriána a dne matek s místními hasiči. Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici nabídne ukázku hasičské techniky, prohlídku zbrojnice nebo hasičskou fontánu. Připraveny budou také aktivity pro děti i dospělé a chybět rozhodně nebude občerstvení včetně dobrot přímo od hasičů, pivečka nebo limonády. Speciální překvapení pak čeká i na maminky ke dni matek. Akce v hasičské zbrojnici ve Ždánicích, ještě jednou opakuji, se koná v neděli, potrvá od 10 do 16 hodin a pozor, proběhne za každého počasí. Tak my z jihu nejenom ždánické hasiče zdravíme a posíláme Veronu, už si pro nás jedou.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
8: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
9: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomy a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
15: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Jsou skoro přesně 2 minutky po 12. hodině. Díky moc, že i nadále posloucháte Rádio Jih.
17: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrobila.cz.
18: Rádio Jih. počasí.
16: Druhou část dnešního dne startujeme v našem regionu převážně s polojasnou oblohou. Oblačnost ale může v následujících hodinách trochu houstnout, lokálně navíc počítejme také s občasnými přeháňkami. K večeru se však obloha zase pročistí a mělo by být hezky, takže dobrá zpráva. 22 stupňů, taková jsou očekávaná teplotní maxima v jihomoravském kraji pro dnešní den, ten zlínský se dočká maximálně rovné 20. V tuto chvíli platí, že v Napajedlech měříte 15 stupňů Celsia. Zdravíme také do Kyjova, Prušánek i Hrušek, kde na teploměru ukazujete 17.
19: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: Jestli už má po obědě Alex Warren, který se aktuálně toulá v éteru Rádia Jich, tak to vám fakt neprozradím. Každopádně doufám, že vy všichni, naši posluchači a posluchačky, už máte v bříšku jako v pokojíčku. A pokud si dneska večer chcete trochu vyhodit z kopejtka, tak dávejte dobrý pozor. Tady v Hodoníně je totiž na programu skvělá Oldies Party, kde protančíte střevíce a někteří možná i ponožky. Tahle skvělá oldieska se dnes večer koná v pivnici u Harryho na Bratislavské ulici a jsem si jistý, že budou hrát úplně ty největší oldies pecky, které si vůbec umíte představit. DJ je totiž dělá náš Tadeáš Poláček alias Teddy P, takže skvělá atmosféra je u Harryho zaručena.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich vám dennodenně hrajeme hity pro dobrou náladu a taky mapujeme všechno, co se děje v našem regionu. A dnes jsme díky tomu našli člověka, který je opravdu raritou. Řidič autobusu Miroslav Hanáček, který jezdí pro ČSAD Uherské Hradiště, překonal hranici 3 milionů kilometrů bez nehody. Pro představu, to je vzdálenost, jako kdyby člověk téměř 80krát objel zeměkouli. Pan Hanáček jezdí pro hradišťského dopravce už 35 let a ve firmě zůstal od chvíle, kdy po škole nastoupil do svého prvního zaměstnání. Podle vedení společnosti stojí za jeho výkonem hlavně poctivost, profesionalita a dlouholetá věrnost firmě, což jenom podtrhuje to číslo. Ještě jednou to zopakuji. 3 miliony kilometrů bez nehody řidič autobusu pan Miroslav Hanáček z Uherského Hradiště. Klobouk dolů, teda kdyby ho měl, tak ho samozřejmě smeknu. Díky za vaši zodpovědnou práci a od Rádia Jich si užijte další várku té nejlepší muziky.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné pohodové, teď už odpoledne vinšujeme z rádia jich na všechny naše frekvence a samozřejmě také vám, kdo posloucháte online vysílání. Tohle byl Ed Sheeran se svou hitovkou Perfect. Z muziky za malý moment nabídneme taky songy Saturday Night, End of Beginning a nebo pecku Hot a budu pro vás mít rovněž i program na zítřejší den. Pozorně poslouchejte Rádio Jih, ať vám neunikne, kde se zítra koná skvělá taneční akce pro úplně každého z vás. Ať už jste profíci, anebo úplní amatéři.
1: Naladte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Radio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu.

0: Z horodnínského studia Rádia Jih zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu. Dneska nám odstartoval prodloužený víkend, takže si na jihu hrajeme jednu pecku za druhou a k tomu navíc sypeme z rukávu tipy na to, jak volný čas strávit. No a co třeba tancem? Masarykovo náměstí v Hodoníně se už zítra od 15 hodin promění v taneční parket pod širým nebem. Akce s názvem Roztančíme Hodonín nabídne salsu, bačátu i kizombu a zapojit se mohou úplní začátečníci i lidé bez tanečního partnera. Součástí programu bude v 16 hodin také otevřená lekce salsy zdarma, takže horonínské Masarykovo náměstí je zítra zárukou pohodového odpoledne, kde si tancování může přijít užít úplně každý. A je jedno, jestli tančit umíte, a nebo se vám nohy pletou stejně jako mě. Vstupné je samozřejmě zdarma, takže je to fakt o tom, abyste si to užili a třeba navíc poznali nové lidi. My na jihu jsme ovšem stálice, minimálně co se týče hitů pro dobrou náladu, a proto teď k vašim uším posílám Calvina Harrise a Dua Lipu.
1: Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Mastra Kovomatskyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
6: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
7: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: 13:05 posloucháte Rádio Jih.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
18: Rádio Jih. Počasí.
16: Venku to aktuálně vypadá krásně, tak nějak si představuju sváteční den. Hodně sluníčka a teploty aktuálně v regionu vypadají následovně. Brno 16 stupňů, Žeravice a Ostrožská Nová Ves 19 a Velké Bílovice hlásí 20.
19: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
18: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J. Rádio Jižní Moravy.
16: Tak možná už jste pozorovali, že za mikrofonem jsme se s Vojtou Ošleškem vystřídali. Od mikrofonu vás zdraví Šimon Král, přeje vám krásný sváteční den. Tohle je Sunrise Avenue a Hollywood's Hill.
11: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: trakař.
1: Občas se říká, že budou padat trakaře. Policisté a záchranáři ve Zbraslavi na Brněnsku ale ve čtvrtek zažili mnohem divočejší odpoledne. Přímo z nebe tam na ně létaly střešní tašky i vulgární nadávky. Jak je to možné, vysvětlím už za pár okamžiků u nás na rádiu jich. Do té doby ale Miraj anebo Gustavo Lima. Hezké odpoledne.
2: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: Hráče, Gustavo Lima a Balada Boa. To je skladba, která právě teď zněla na frekvencích rádia jich. A je to skladba, která si hned po vydání vedla mimořádně dobře a stala se celosvětovým hitem, který se umisťoval na předních příčkách hitparád. Já věřím, že vám udělala radost takhle v odpoledním vysílání na rádiu jich. A my se teď spolu vydáme do Zbraslavy, kde se včera řešilo několika hodinové drama na střeše domu. Je to tak, ve Zbraslavi na Brněnsku zasahovali ve čtvrtek odpoledne policisté, záchranáři i zásahová jednotka kvůli agresivnímu muži, který vylezl na střechu domu. Záchranáři tam původně vyjeli kvůli ženě, která potřebovala pomoc, ale když dorazili na místo, na střechu sousedního domu vylezl cizí muž a na průšvih bylo zaděláno. Muž nejprve vulgárně nadával a potom po policistech a zdravotnicích házel střešní tašky. Na místo proto dorazil i policejní vyjednavač a během zásahu zůstala uvnitř toho domu 90-letá majitelka, kterou kvůli špatné pohyblivosti nebylo možné bezpečně evakuovat. No, drama skončilo kolem 5. hodiny odpoledne, kdy muž uklouzl ze střechy, policisté ho zadrželi a záchranáři ho převezli do nemocnice u svaté Anny v Brně. A tak já nevím, ve mně se to vždycky bije, tady prostě pro dobrotu na žebrotu jdu tam pomáhat, borec tam po ní háže střešní tašky a na závěru stejně ještě musí zavést do nemocnice. No nic, pojďme dál, Lady Gaga nebo Leona Lewis, to jsou hity pro dobrou náladu, které uslyšíte u nás na rádiu jich už za malou chvíli. Krásné sváteční odpoledne vám od mikrofonu přeje Šimon Král.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Why'd you grease lightning?

0: Máte už plány na dnešní večer? Pokud ne a jste z okolí Zlína, mám pro vás tip, kam se večer vydat. Bude to zábavné, energické, zamilované a bude to i zdarma. Podrobnosti o téhle super akci už po další trojce hitů pro dobrou náladu u nás na Rádiu Jih. Užívejte odpoledne.
1: Nalaďte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
1: Rádio Jih.

0: Josef a jeho pecka Ferrari v éteru Rádia Jih. No a teď už pojďme na slibovanou večerní akci do Zlína. Tam se totiž dnes roztočí obří cirkusové kolo. Ano, na náměstí Míru do Zlína dnes večer dorazí netradiční pouliční divadlo s 5 metrů vysokým obřím kolem. Soubor VOSA Theater neboli Vosa Theater přiveze akrobaci, živou hudbu, tanec i humor a divákům nabídne příběh letní lásky vysoko nad zemí. Představení začne v 6 hodin a zahájí jubilejní 30. ročník Československého festivalu Setkání stretnutě. Vosa Theater má za sebou stovky vystoupení po celém světě, včetně světové výstavy Expo v Šanghaji. No a dobrá zpráva, akce je zcela zdarma a odehraje se přímo pod širým nebem v centru Zlína. Tak pokud ještě nevíte, co podniknout, tohle mi zní jako velmi lákavá nabídka. No ale my to pojďme teď na rádiu jich opět rozjet. Posílám vám Offspring, You Are Gonna Go Far Kid. Užívejte krásné sváteční odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně. Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
8: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
9: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
10: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
11: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
12: Je právě 14 hodin a 4 minuty, posloucháte Rádio Jih.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Podíváme se spolu, jak to vypadá aktuálně s teplotami v našem regionu. Zlín hlásí 16 stupňů, v Sudoměřicích měří 20, no a Hustopeče spolu s Vlčnovem shodně 17. Zítra by mělo počasí být velmi podobné tomu dnešnímu, ubude mraku na obloze a teploty se budou pohybovat kolem 20.
15: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
12: Vracíme se zpátky k hitům pro dobrou náladu. Na rádiu jich právě teď Vance Joy a jeho Riptide. Užívejte.

0: května jsme na rádiu jich s vámi. Vlastně tak byl s vámi i Edvard Maja a jeho letní hit z roku 2009 Stereo Love. Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my se spolu za pár momentů vydáme do Brna, naší moravské metropole, kde se opět děly zajímavé věci. Jedna slečna tam nejspíš zůstala dlouho na sluníčku a k tomu si dala víc než pár drinků, no a pak se v ní probudila její stinná stránka a schytal to chudák pán v autobuse číslo 77. A podrobnosti o tom, co přesně se tam odehrálo, si povíme už za chvilinku, no a do té doby Klás nebo opět Radeček. Příjemné páteční odpoledne z Rádia Jih vám přeje Šimon Král.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: opět a Radeček na vlnách rádia jejich v pátek 8. května. A my se teďka spolu vydáme do Brna, protože v brněnském autobuse číslo 77 řešili strážníci agresivní opilou cestující. Teprve 26-letá žena podle svědků vulgárně nadávala jinému pasažérovi, plivala na něj a pokusila se ho napadnout. Incident se odehrál v úterý večer u zastávky Hladíkova, no a přivolaná hlídka ženu našla jen několik minut po odchodu z autobusu a dechová zkouška ukázala víc než 2 promile alkoholu. Žena nakonec skončila na záchytce a případem se budou zabývat úředníci. Tak my tímhle zdravíme po frekvencích 105,1 do Brna. Já mám Brno hrozně rád, jak se říká, Brno není město, ale životní styl. Tak vám přejem do Brna méně takových nepříjemných incidentů v autobusech. A užívejte si třeba i dneska sváteční odpoledne. My jsme Rádio Jih, díky, že jste s námi. Posílám vám Gigi D'Agostina.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: One Republic, Timbaland, Apologize, těsně před půl třetí na rádiu jich. No a my bychom si mohli zasoutěžit, co říkáte?
1: Jedině rádio jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Chytněte místo v letadle, zbalte kufry a leďte s rádiem jich a cestovní kanceláří KM Travel na báječnou dovolenou do Řecka v hodnotě 28 000 korun. Je to tak, i dneska můžete zkusit své štěstí a vyhrát tak dovolenou pro dva v Řecku. Moře, písek, ale i hory a vodopády, to všechno na vás čeká. No udělat pro to musíte jediné, jakmile vás vyzvu, zavoláte k nám do rádia na 518-345-678. No a tipnete si svoje sedadlo v letadle. Typovat můžete čísly 1 až 25 a písmeny A až F. No, tak si nachystejte svůj tip, vemte telefon do ruky a připravte se, protože po další muzice se na to vrhnem. No a teďka už Shakira a její pecka z filmu Zootropolis 2, speciálně pro Teresku, Verunku, Krištůvka a Filipka na rádiu jich.
1: Nalaďte si rádio jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Vinohradských vás pošle na dovolenou do Řecka.
1: Je to tady, sice dneska máme státní svátek a volno, ale na to se u nás na rádiu nehraje. A soutěžit o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun budeme i dnes. Jedině Rádio Jih vás pošle na překrásný řecký ostrov Evia, kde zažijete pravé staré Řecko a tradiční řeckou atmosféru. Bydlet budete ve vile Eleny v letovisku Pevky, na pláž to budete mít 60 metrů, no a těšit se můžete na čisté Egejské moře se spoustou písečných pláží, krásnou přírodou, vodopády, horami i termály. Tohle všechno zvládneme zařídit my, ale teď přichází na řadu ta vaše část. Na vás je teď tipnout si svoje sedadlo v letadle a pak zavolat nám do rádia na číslo 518 345 678, kde nám váš tip sdělíte. Já odblokovávám linku právě teď a připomínám, že tipovat můžete čísly 1 až 25 a písmeny A až F, tak třeba A1 uvidíme. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Tady Marta z Vracova, dobrý den.
1: Ahoj Marto, dobrý den. Zvracová, jak je u vás? Je u vás krásně, stejně jak v Bruně?
2: Nádherně slunečno.
1: Nádherně slunečno, tak třeba bude ještě víc slunečno. Kdo ví? Paní Martičko, já se zeptám, během posledních 48 hodin jste netipovala tady u nás?
2: Ne, neměla jsem to štěstí.
1: Neměla jsem to štěstí, no, tak dneska máte, tak uvidíme, uvidíme. Já se zeptám ještě, než se na to vrhnem, byla jste někdy v Řecku?
2: Byla, na Krétě.
1: Na Krétě, takže na ostrově Eleny jste nebyla?
2: Ne, to ne.
1: Výborně.
2: A ráda bych se podívala.
1: Určitě, určitě, věřím tomu, tak uvidíme, třeba budete mít štěstí. Tak dobře, pojďme na to, jestli máte nachystaný svůj tip, tak mi ho můžete prozradit právě teď.
2: Je to B10.
1: B10?
2: Ano.
1: Tak jo, jdeme se na to podívat. Marti, B10 to není.
2: Takže budem doma.
1: Takže budete doma jakoby zatím, jo? Samozřejmě naše soutěž dál trvá, takže jakmile uplyne 48 hodin, máte další šanci, klidně to můžete zkusit. Já vám budu moc držet palečky. Mrzí mě to, dneska to nevyšlo, ale třeba to vyjde příště. Marti, moc děkujem za telefonát. Zdravíme do Vracova, měj se krásně, ahoj. Tak jo, dámy a pánové, Martičce to dneska nevyšlo, ale nezoufejte, budou další šance, stále tam ty letenky pro dvě osoby čekají a ta luxusní dovolená v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun je stále ve hře. Já vám připomínám, že letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz. No a my se na rádiu Jih vracíme opět k hitům pro dobrou náladu. Já vám posílám kabát a pohodu. Doufám, že máte pohodu v ten dnešní sváteční den. Užívejte, z rádia Jih vás zdraví Šimon Král.
0: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na rádiu Jih. Ekocentrum Trekmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodonínské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: 15 hodin a 3 minuty, posloucháte Rádio Jih.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Počasí v našem regionu vypadá následovně. Uherské Hradiště hlásí 18 stupňů, Těmice 19, Klobouky u Brna 18 a Bučovice taky 18. Teploty zítra by se měly pohybovat v rozmezí 19 až 22 stupňů a počasí by mělo být převážně s menší oblačností. Posloucháte Rádio Jih, díky za to a my jdeme na další hity pro dobrou náladu.
15: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: Jsme rádi, že i v pátek 8. května posloucháte Radio Jih. Před chvílí dozněla krásná skladba I Wanna Dance With Somebody v podání Kaluma Scotta a legendární Whitney Houston. Já doufám, že si užíváte pohodové sváteční odpoledne, že nás třeba posloucháte někde na zahradě nebo na terase s něčím dobrým v ruce, třeba nějakým pitím. No a pokud je to, co máte v ruce, třeba sklenička vína, tak věřte, že už za chvíli na Radio Jih otevřeme vinařovo okénko a tam se dozvíte zajímavosti o víně, které možná překvapí i milovníky dobrého sklepa. A teď zpátky k hitům pro dobrou náladu. Mám pro vás Erika Price nebo Mr. Propse. Já vám přeju krásné páteční odpoledne z Rádia Jih. Zdraví Šimon Král.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Konečně se na nás usmívá sluníčko a ani ranní teploty nejsou tak nepříjemné jako v minulém týdnu. Jen je škoda, že doposud nezapršelo. Půda je opravdu velmi vyprahlá a tvrdá, takže i sázení, dosazování rytí, jiné práce s půdou nám dávají opravdu zabrat. Ale ať chceme či ne, příroda funguje a my jí musíme pomoci. I proto jsme ve Vinařském domě přichystali pro naše zahrádkáře a pěstitele, tedy hlavně pro vás dámy, komplexní balíčky přípravků, které jsou zapotřebí po celý rok. Cena balíčku je akční a jednotlivé produkty tak vyjdou laciněji, než kdybyste si je kupovali samostatně. Tak například balíček s názvem Réva. V jedné sadě najdete jak hnojiva, tak přípravky na ošetření proti škůdcům, tak smáčidlo na lepší aplikaci všech součástí balíčku. V tuto dobu je velmi aktuální sada s názvem Kompletní péče o rajčata a papriky. Tato sada se skládá z několika výborných přípravků, které ochrání plody proti plísni, hnojivo zesílí jejich odolnost a výživa pomůže budoucím plodům v jejich síle a mohutnosti. Dámy a pánové, kteří pěstují růže a podobné květiny, určitě uvítají soupravu s názvem Růže v plné kráse. I tato sada obsahuje jak hnojiva, tak i přípravky zabraňující škůdcům parazitovat na těchto nádherných květinách, ale i smáčidlo podporující účinnost všech přípravků. Velmi úspěšná, zejména v dnešní době, kdy si chceme bylinky pěstovat sami na zahrádce nebo vyvýšeném záhonku, je sada vynikajících pomocníků s názvem Bylinková zahrada od semínka. Najdete v ní základní semínka bylin, které se používají v kuchyni, jako je zelenolistá a červenolistá bazalka, kopr, koriandr, anýs, tymián, máta nebo nenahraditelná pažitka. K tomu samozřejmě výživa, hnojiva, určené pro tento typ rostlin, stejně jako biopřípravky na jejich ochranu. Další sady pro růst a ochranu již svým názvem napoví, jak je můžete využít. Třeba zdravé pokojovky, nebo silný růst a bohatá úroda, a nebo ono nám to něco žere. Téměř zoufalý název sady spolehlivých přípravků na ochranu rostlin snad ani nemusím popisovat. No a na závěr jedna dobrá zpráva. Podařilo se nám navázat spolupráci se špičkovým italským pěstitelem sazenic. Jeho produkty jako rajčata, papriky, jahody, byliny, květiny a další zelené poklady začneme nabízet už příští týden. Na rozdíl od některých našich producentů jsou daleko bohatější na listy, silnější v kořenech a zdravé. Moje paní už se těší, jak je bude sadit, no já moc ne, protože je musím potom zalévat. Ale naše rajčata jsou prostě nenahraditelná. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Jsme Rádio Jižní Moravy a jsme moc rádi, že jste s námi i v pátek 8. května ve státní svátek. Hrajem vám hity pro dobrou náladu, tohle to byla Rachel Platten a její Fight Song. Budeme v tom pokračovat, čeká nás Dr. Alban, Train nebo Ed Lavin. No a potom se spolu vydáme opět do Brna, kde v noci hořelo a co hořelo, kolik to stálo a možná kolik to bude teprve stát, se dozvíte už za chvilku. Tak já vám posílám Dr. Albana, It's My Life. Krásný pátek.
1: Nalaďte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Těsně před 3:15 Avril Lavigne na rádiu i její pecka Skater Boy z roku 2002. Dámy a pánové, to znamená, že příští rok oslaví tato skladba 25 let. Neuvěřitelné. My se každopádně vracíme z Kanady, odkud Avril Lavigne pochází, zpátky k nám do Česka a přímo do Brna. Jedno české přísloví praví: oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. O tom se dnes v brzkých ranních hodinách přesvědčili v Brně. V noci tam totiž hořel autoservis a oheň poškodil zhruba 10 aut. Požár vypukl kolem 1:30 ráno v areálu firmy na Vídeňské ulici, kde podle dostupných informací sídlí společnost specializující se na vozy značek Land Rover a Jaguar. Hasiči nasadili 4 vodní proudy s pěnou a plameny dostali pod kontrolu během 20 minut. Úplná likvidace požáru pak trvala asi hodinu a půl. Příčinu vzniku ohně teď zjišťují vyšetřovatelé. Škoda je zatím odhadnutá na 2 miliony korun, ale částka se ještě může výrazně změnit. No tak pozor na ty ohně, zvláště tady v těch vedrech, chytá všechno, od všeho mi přijde. My pokračujeme dál na rádiu, dáme si další hity pro dobrou náladu. Posílám vám Pink, Činasky nebo Pussycat Dolls. Hezké páteční odpoledne přeje Šimon Král.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
5: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Za minutu odbije čtvrtá hodina, ladíte vlny Rádia Jih.
10: Kovo Šrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, počasí.
9: Podíváme se taky, jak to vypadá s aktuálními teplotami v Jihomoravském kraji. Uherský Ostroh hlásí 17 stupňů, Němčičky 18, Blatnice pod Svatým Antoníkem 17 a u nás v Hodoníně teploměry ukazují krásných 20 stupňů. Zítra má být obloha ještě jasnější, bez mráčku a nejvyšší teploty ve Zlínském kraji 20 stupňů a v Jihomoravském dokonce 21.
12: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
13: Tajemný.
9: No tak máme pátek, svátek a soutěž tajemných je před námi. Dnes soutěžíme o 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic v hodnotě 750 korun. S ním dopřejete své zahradě, svému skleníku nebo i balkónu doslova životadárné hnojivo ze Slovácka. Mimochodem, e-shop Petra Diváckého najdete na www.petrdivacki.cz. No a pokud byste rádi jemný vermikompost ze Šardic, protože dost možná právě dnes na zahradce pracujete, tak stačí správně odpovědět na dnešní soutěžní otázku, která zní: v jakém kraji se Šardice nacházejí? Já si myslím, že je to víc než jednoduchá otázka, taková sváteční, bez zbytečného přemýšlení. Tak jestli víte, v jakém kraji se Šardice nacházejí, pište SMS nebo WhatsApp zprávy na 606 703 889. Vyhrát můžete 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic.
13: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: pátečním a taky svátečním tajemné mihu dnes soutěžíme o 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šádí z hodnotě 750 korun. Pokud máte zahrádku, skleník nebo třeba jen pěstujete rajčata na balkóně, určitě se vám vermikompost bude hodit, protože je to hnojivo jako žádné jiné. Vermikompost pochází od Petra Diváckého ze Šardic, najít ho můžete i na www.petrdivacki.cz, ale už za pár chvíli budete moct získat zcela zdarma v naší soutěži tajemných na rádiu. Udělat proto musíte jediné, poslat nám správnou odpověď na soutěžní otázku, která je pro dnešek následující. V jakém kraji se Šardice nacházejí? Ano, slyšíte správně, v jakém kraji se Šardice nacházejí? Takhle jednoduchá je dnešní otázka. Tak pokud si myslíte, že víte, v jakém kraji se Šardice nacházejí, pište SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889 a 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic může být vaše. Máte poslední šanci napsat, tak pište na WhatsApp 606 703 889 a za chvilku si pojďme vítěze.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jemném jihu. Dneska soutěžíme o 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic v hodnotě 750 korun. Vás odpovědělo strašně moc, každopádně já mám teďka na drátě Jirku. Jirko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Výborně. Jirko, ty jsi nám poslal taky svou odpověď, ještě než nám řekneš, jaká je odpověď, tak nám prozrať. Jirko, máš nějakou zahrádku nebo něco takového?
1: Ano, máme domeček zahrádku.
0: No výborně, a prozradíš nám, co tam všechno pěstujete?
1: Tak hlavně melouny se nám daří celkem, rajčata, cukety,
0: no super.
1: Papriky letos nevzešly, řekvičky už máme zasazený, tak snad jim mraz vadit nebude. A bylinky, že nám má bylinkovou zahrádku.
0: Tak to je, tam je toho opravdu hodně. Tak Jirko, dobře, pojď, řekni nám, jaká je odpověď na otázku, v jakém kraji se Šardice nacházejí?
1: Šardice se nacházejí v Jihomoravském kraji.
0: Jirko, je to samozřejmě správně, já nebudu napínat, protože to byla jednoduchá otázka. Díky moc za to, to znamená 50-litrové balení jemného vermikompostu je tvoje. Budu využít to, jak budeš potřebovat, a hlavně ať se daří všemu tomu, co pěstuješ na svojí zahrádce. A klidně, když se podaří ti vypěstovat něco, nějaký melon třeba, jak jsi říkal, tak když budeš mít navíc, doneseš tam do rádia, vůbec se nebudem zlobit. Jirko, měj se moc krásně, výhra ti dorazí už za moment na WhatsApp, protože jedině rádio jich posílá výhry rovnou. Jirko, díky moc, užij si zbytek svátečního dne.
1: Ano, děkuji.
0: Ahoj.
1: Všechny zdravím, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak, dámy a pánové, dnešní tajemný jich je minulostí. Jirka Výherce použije vermikompost na svojí zahrádce. No a vy, kdybyste si chtěli obstarat taky vermikompost od Petra Diváckého ze Šardic, tak je to jednoduché na www.petrdivacki.cz. Můžete. A my se zase na rádiu jich vracíme k hitům pro dobrou náladu. Já vám posílám Inu, Lady Gagu anebo Starship. Užívejte krásné páteční odpoledne.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase v pondělí po 16. hodině na rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Chip a skladba Nothing Gonna Stop Us se přesně o půl paté rozléhala éterem Rádia Jich. Inu, svět je malý a o náhody zde není nouze. Tak pravil pan Lustig v pohádce Lotrando a Zubejda. A měl naprostou pravdu, protože my se na Rádiu Jich už za chvíli vydáme do Znojma, kde se přihodila taková náhoda, které se vám nebude chtít věřit. Uvidíte sami v hlavní roli porodnice, maminky a miminka. Už za chvíli na Rádiu Jich, do té doby No Name nebo David Guetta.
1: Naladte si Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jich.

0: Pět minut před 4:45 posloucháte Rádio Jík. V pozadí doznívá skladba Blood Running od Raye Daltona, 35-letého zpěváka z amerického Seattlu, který svou kariéru začínal jako gospelový zpěvák a do širšího povědomí se dostal díky spolupráci s Macklemorem na hitu Can't Hold Us. V roce 2024 pak vydal své první debutové album a od té doby jede solovou dráhu zpěváka. Jak jste mohli slyšet, já si myslím, že to není vůbec špatné. Každopádně my se z Ameriky přesouváme do Znojma, kde jsme včera s mým kolegou Láďou Koupkem moderovali znojemský Majales. Tímto Láďu moc zdravím a Majales byl skvělý, ale my do Znojma nejdeme kvůli Majalesu, ale kvůli obrovské náhodě, která se stala ve zdejší porodnici. Poslouchejte dobře, jo? Během 2 dnů se v tamní porodnici narodili hned 3 chlapečci, kteří měli jméno Mateo. 2 měli Mateo s jedním to, jeden měl Mateo s 2 T, ale pořád je to Mateo. Takže během 2 dnů 3 chlapečci se stejným jménem, ale to není všechno. Aby toho nebylo málo, tak všechny 3 maminky se jmenují Kateřina. Chápete to? To je prostě, to je haluz jak blázen, že během 2 dnů 3 chlapečci, 3 Mateo a 3 maminky kačky. Já jsem si říkal, když moje žena byla v porodnici a zároveň s ní tam byla pak manželka od mého jakoby nejlepšího kamaráda z základky, tak jsem si říkal, jaká to je velká náhoda, že prostě jsou ve stejný termín v porodnici. Ale tohle, tohle je mnohem jako větší náhoda, to je prostě šílené. Takže my přejeme chlapečkům hlavně, ať jsou zdraví, ať maminky moc nezlobí, ať jim dělají samou radost. No a vám všem, já teďka přeju z rádia jejich krásný zbytek dnešního dne, protože já se s váma pro tuto chvíli loučím. Samozřejmě posílám vám další hity pro dobrou náladu, bude nějaký Sean Kingston, Felix, Poetika a tak dále. Díky moc, že ladíte vlny rádia jich a těším se zase brzy naslyšenou. Užívejte zbytek svátečního dne a mějte se krásně. Od mikrofonu zdraví Šimon Král.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Čejo! Čo?

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
4: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
5: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně v Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
6: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jich.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo.

0: nastoupených chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
1: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomy a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na Škoda Auto.cz.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: jako centrum Trekmánka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Radio Jich.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
9: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

0: Šíška. Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

obroží a gulášový fíží. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu.

jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: Vinohradská party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já...

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

0: slovenská party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Cenář

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Naladte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz